0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Medzinárodný prieskum spoločnosti zameranej na predaj leteniek ukázal, že 4 z 5 európskych cestovateľov si želajú, aby im umelá inteligencia asistovala pri plánovaní ciest. Najväčšie prekvapenie však prinášajú dáta zo Slovenska. Predstavte si, že v prípade nečakaných komplikácií na cestách dôveruje umelej inteligencii až 30% Slovákov, čo je vyššia miera dôvery, než akú vyjadrujú osobnému kontaktu s personálom helpdesku priamo na letisku. Marcela Jedinákovej povedala podrobnosti hovorkyňa portálu na vyhľadávanie a predaj leteniek Daniela Chovancová.
2: My sme letos v lednu dělali průzkum v 6 zemích. Dělali jsme ho v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku a ve Španělsku, abychom zjistili vlastně, jak se lidé na používání AI nástrojů v cestování dívají. A zajímavé je, že 4 z 5 evropských cestovatelů nebo z těch zemí, kde jsme se ptali, se už letos chystají nějaký nástroj, nějakou pomoc umělé inteligence při plánování svých cest použít.
3: Umelú inteligenciu cestovatelia najviac oceňujú v situáciách, keď sa niečo stane.
2: Z toho prúskumu nám vyšlo, že 30% Slováků dá přednost rychlé odpovědi, rychlému řešení od umělé inteligence, spíše než tomu, aby čekali ve frontě na letišti na nějakou lidskou obsluhu. Výhodou je i to, že asi, že ta umělá inteligence mluví tím jazykem, kterým vy se na ní obracíte. Takže odpadá i jazyková bariéra.
3: AI je jedna z priamych možností, ako inovovať spôsob vyhľadávania letov. O ľahšom a efektívnejšom hľadaní dovolenky hovorí viceprezident spoločnosti zameranej na predaj leteniek Michal Šindeláš.
4: Když přijdete na náš vyhľadávač, môžete v přirozeném jazyce popsat, kam by ste sa rádi podívali, co by ste rádi dělali, a nechat tohoto asistenta vám doporučit přímý let, který následně samozřejmě můžete si koupit, a nebo poskytnout další relevantní informace. To zadání, které můžete zadat, může být tak vágní, jako například najdi mi let z Bratislavy na příští víkend, nebo když byste chtěli během dneška už utéct, můžete to zkusit i jak se dostat co nejdřív někam z Bratislavy pryč. Dostanete nabídku si zaletět do nějaké teplé destinace, kde vás bude zajímat, jestli už se můžete koupat. Ano, toto je jedna z dalších věcí, kterou můžete využít a najít tu nejlepší vhodnou variantu pro vás.
3: V prieskume sa pýtali aj na to, či by ľudia boli ochotní zveriť celý plán dovolenky iba umelej inteligencii a nechať ju dovolenku rovno kúpiť, upresňuje Daniela Chovancová.
2: Nám vychází, že nejak kolem 60% cestovatelů by si ten plán pomocí umelej inteligence udělat nechalo, ale raději by si všechno zkontrolovali potom sami a teprve potom by si sami tu cestu připravili a případně zarezervovali lety a ubytování.
1: Iba 22% Slovákov uviedlo v prieskume, že si plánovanie výletu vo vlastnej režii skutočne užíva. Nový AI mode pre vyhľadávanie tento proces radikálne zjednodušuje. Systém nielenže naplánuje trasu, ale používateľovi dokáže navrhnúť aj kompletný program aktivít v cieľovej destinácii.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Medzinárodný prieskum spoločnosti Zamaranej na predaj leteniek ukázal, že až 4 z 5 európskych cestovateľov si želajú, aby im umelá inteligencia asistovala pri plánovaní ciest. Najväčšie prekvapenie však prinášajú dáta zo Slovenska. V prípade nečakaných komplikácií na cestách dôveruje umelej inteligencii až 30% Slovákov, čo je vyššia miera dôvery, než akú vyjadrujú osobnému kontaktu s personálom helpdesku priamo na letisku. Marcele Jedinákovej povedala podrobnosti hovorkyňa portálu na vyhľadávanie a predaj leteniek Daniela Chovanová.
2: My sme letos v lednu dělali průzkum v 6 zemích. Dělali jsme ho v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku a ve Španělsku, abychom zjistili vlastně, jak se lidé na používání AI nástrojů v cestování dívají. A zajímavé je, že 4 z 5 evropských cestovatelů nebo z těch zemí, kde jsme se ptali, se už letos chystají nějaký nástroj, nějakou pomoc umělé inteligence při plánování svých cest použít.
3: Umelú inteligenciu cestovatelia najviac oceňujú v situáciách, keď sa niečo stane.
2: Z toho prúskumu nám vyšlo, že tretina, 30% Slováků dá přednost rychlé odpovědi, rychlému řešení od umělé inteligence, spíše než tomu, aby čekali ve frontě na letišti na nějakou lidskou obsluhu. Výhodou je i to, že ta umělá inteligence mluví tím jazykem, kterým vy se na ní obracíte. Takže odpadá i jazyková bariéra.
3: AI je jedna z priamých možností, ako inovovať spôsob vyhľadávania letov. O ľahšom a efektívnejšom hľadaní dovolenky hovorí viceprezident spoločnosti zameranej na predaj leteniek Michal Šindeláš.
4: Když přijdete na náš vyhľadávač, môžete v přirozeném jazyce popsat, kam by ste sa rádi podívali, co by ste rádi dělali, a nechat tohoto asistenta vám doporučit přímý let, který následně samozřejmě můžete si koupit, a nebo poskytnout další relevantní informace. To zadání, které můžete zadat, může být tak vágní, jako například najdi mi let z Bratislavy na příští víkend, nebo když byste chtěli během dneška už utéct, můžete to zkusit i jak se dostat co nejdřív někam z Bratislavy pryč. Dostanete nabídku si zaletět do nějaké teplé destinace, kde vás bude zajímat, jestli už se můžete koupat. Ano, toto je jedna z dalších věcí, kterou můžete využít a najít tu nejlepší vhodnou variantu pro vás.
3: V prieskume sa pýtali aj na to, či by ľudia boli ochotní zveriť celý plán dovolenky iba umelej inteligencii a nechať ju dovolenku rovno kúpiť, upresňuje Daniela Chovancová.
2: Nám vychází, že nejak kolem 60% cestovatelů by si ten plán pomocí umelé inteligence udělat nechalo, ale raději by si všechno zkontrolovali potom sami a teprve potom by si sami tu cestu připravili a případně zarezervovali lety a ubytování.
1: Iba 22% Slovákov uviedlo v prieskume, že si plánovanie výletu vo vlastnej réžii skutočne užíva. Nový AI mode pre vyhľadávanie tento proces radikálne zjednodušuje. Systém nielen naplánuje trasu, ale používateľovi dokáže navrhnúť aj kompletný program aktivít v cieľovej destinácii.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

dajže Bože, mě pomoci neverné sú darmo daja. Pozerali do nich dvaja,

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu styk, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla

A někdo se ptal, co dál? Co bude dál? To ptal se doma každý den pod vrstvou prachu Beethoven. A Chopinovi šeptal list, že není

mu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešný zuby piána? Nač etidy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

se z kabaretu bar, to tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců v smích, jak vdovců v smích, maestro.

Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes začíname rokom 1967 Pavlom Novákom a jeho pesničkou Malinká. Príjemné počúvanie vám želám.